0: Wysłuchali ste opowiadania Arkadia Averchenka Progres Ivanovovoj Chvoroty. Protlumačil, čítal i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To byl program z archivu Rádia Lem FM.

jaru pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš toho šťastia lubostiš?

0: Ale, zastavil ich koník. Ta tak sa nikdy nedostaneme. Ale povedz mi ty, kurko krúbko, na čím sa vy dvítivko vadete? I kurka začala rozpovídati, jak sa obidvi stretli na dvori i jak začali vjedno besedovati. O tím, jak sa majú ich kuriatka, jak sa znajú dovjedna baviti, što varili na obid i što hotujú na večerju i tak dále, i tak dále. Konik tiho sluchav, no kurka besedovala tak dlho, že jej beseda pomalu nemala kince kraja. Po dlhej chvíli, keď už konik pomalu na nohách zaspaval, kurka povila.
1: No, i tak sa začala sila zvada.
0: Jak?
1: No, tak, že sme sa neznali dohodnutí, kotra z nás najlepšie, kotko dáka, ty,
0: Takže v tým bol pes zakopaný. Ne pes.
1: Jaký pes?
0: Nerozumila ani kurka chmurka.
2: Zuchapte tak. I tak by ste tomu neporozumili. Smijal sa zajc, keď vidiv, jak ich konek nachápal.
1: Pes, ne pes, a teper što?
0: Zvidovali sa kurka. No, teper každa povis svoju kotkodanicu, a my vam povime, kotra sa nam najvece ljubila i bude vyrišeno.
2: Hurá, hurá, skákal zajc až po povalu. To je napad. Koneku, to nemáš chybu. Ja jem takoj znal, že to všetko dáš do poriadku.
0: I tak začala kotkodákati kurka chmurka.
1: Kotkodák, dávaj pozir na dzobák. Kotkodák, beťarko, dvera, tak.
0: A po ní prodlužovala kurka krúbka.
1: Jedna kotka, druhá kotka, šumná jem, jak malá popka. Oči čorno, píria žouté, povič dáš to, ole chlopče. No, ta jak? Hej, jak, povič, no, što na to povíste? Kotra sa vám vece ľubila. Istotně to byla moja. Ne, najistě se jim vece ljubila moja kotka. Začínáš, já začínám, to začínáš.
0: Nedali sobě poký kurka, tako i potím, jak dokinčili kotkodákaňa. Kaža sobě dumala, že pravi ona bude tou najlepšou i ani na minutu sobě neprepustili, že to tak nemuseť byti. Chvalili sa jedna pred druhou a starý zajca len chopil za ucha i krutil hlavou. Už jem rozhodnul, keďže... Vtím prerval koníka pes.
3: Skoču tu i skoču tam, hoď lapko ja zimno mám. Nikoho sa neboju, celý dvír ja choroňu. A vo što tu robíte?
1: Vádeme sa nevidíš, odpovív starý zač.
3: Ja sa vám čuduju, taký krásny čas, a vo holem tak perehajdákaty vadžiňom. To už i na mene veľo.
0: Krutiv hlavou psík.
1: A nelem na tebe, to už i na konia veľo. Aha, popozeraj sa na mene, my už z toho naroslejší väkše ucha, jak jem mal.
3: Sa nevadte i hotovo, tište sa.
1: A šoho?
3: No prečík z Martina na bílým koniu, doraz je tu, wow, to bude zabava.
0: Tišil sa psík i dalej poskakoval po dvori.
3: Bude zima, bude, iši chladnejša, bo na starým dubi opadalo listia, au.
0: Koník posmutnil. Dokince i psík sa už nehodin dočekati toho bílého konia. No čom sa na ňoho tak všetko tišať? Je lepší jak ja, krajší jak ja, může za to, že je bílý.
1: Ej, koniku, co ješ na nás zabou?
0: Vyrušili konika z jeho smutných dumok kurka.
2: Što? Aha,
0: Ні, не забув. Так же...